zneli pieseň Animal Franza Schuberta a prelúdium Bernda Alojza Zimmermana. Účinkovali Christoph Pregardian, Andreas Steyer a Thomas Sedmer. Pokračujeme tromi žalmami v zhudobnení Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Zaspieva ich komorný zbor Ave.

Ako ukážka z tvorby Johanna Gottfrieda Müttela doznela skladba Jesu meine Freude v úprave pre organ. Časovo približne rovnako dlhou skladbou je aj slovanský tanec číslo 10 E-moll Antonína Dvořáka. Hrá Filharmonický orchester Bergen.

0: Nemecká výtvarníčka Ute Deutz sa vyjadruje vo svojej tvorbe k spoločenským témam, k environmentálnej problematike. Dlhoročne spolupracuje s českým sochárom Vladimírom Kovažíkom, ktorý narába najmä s geometrickými tvarmi, ako je štvorec, kruh či polkruh. Výstavu v Bratislavskej galérii Statua na Zámockej ulici nazvali Plus Minus a vidieť na nej môžete samostatné aj spoločné objekty, upozornenie na pamäť, ale aj pominuteľnosť a ekohrozby, či monumentálny variabil, ktorý vznikol pretransformovaním gotického rozetového okna. Viac už redaktorovi Rastislavovi Šimáškovi povedala kurátorka Ksenia Letrichová.
1: Je to uvažovanie o čistote prevedenia, o čistote materiálovej, o to, aby tie diela neboli príliš ukecané, ale aby buď ako v prípade UTE sa zamerali na tú hlavnú myšlienku a nie prvoplánovalo, ona má svoj spôsob, akým komunikuje s divákom. Vladimirove diela to je vlastne geometrická abstrakcia. On pracuje len s kruhom, priamkou a štvorcom. To je jeho abeceda a v tom si vystačí a je veľmi nápaditý. S každým materiálom si poradí a mnohé ho inšpirujú. On aj zbiera také staršie materiály a tie vlastne zapája potom do svojich diel.
2: Ako došlo k ich spojeniu autorskému a v rámci aj napríklad tejto inštalácie?
1: Zoznamili na sympoziách, tieto vlastne sympoziálne partnerstvo. Už 20 rokov aj spolu nielen pracujú, ale vystavujú. A tu na tejto výstave, oni sú taký tvorivý tandem, že každý má svoju cestu, ale niekde sa zbližujú, neovplyvňujú sa. Takže tu na pravá strana inštalácie patrí Vladimírovi, ľavá strana UTE a vlastne tá inštalácia vrcholí spoločným dielom.
2: Aby sme si to približili v tej prvej miestnosti, na tej strane Vladimíra Kovažíka, tam sú sklenené objekty, ako hovoríte, je tam vidieť polgula, kruh, štvorec, rôzne vyskladané tie objekty a na tej ľavej strane bude narábať s takým princípom zrkadlenia. Sú to objekty, často je tam napríklad fotografia umiestnená, môže sa rôzne zrkadliť.
1: Ona pripomína históriu, ako chce vzbudiť v divákovi spomienky, ale jeho vlastné. Preto je tam aj to zrkadlo, prípadne lupa. Nechce mu podsúvať svoju interpretáciu. Tie fotky ešte to sú negatívy. Aby to videnie bolo také rozostrené.
2: Človek ako keď otvorí určitú skrinku a môže sa pozerať aj na fotografiu, ale aj na seba. V tej druhej miestnosti tiež sú tam vystavené objekty, tam je vidieť kontakt s prírodou, environmentálnou tematikou, inštaláciou objektov, konárov.
1: To je veľmi vnímavá voči životu, voči času, pominuteľnosti, to sú také jej témy, a voči tomu, čo život vlastne za sebou zanecháva. Hej. Tá inštalácia je vlastne strom, lebo to, čo zo stromu zostalo, taká kostra. A má aj taký ochranný postoj voči životu, to sú tie jej kupoly, akoby ochranné atmosféry nad jej krehkými dielami.
2: Potom v tej ďalšej miestnosti nájdeme zase taký apelatívny nápis na stene. Neprekračujte hranicu alebo
1: červenú líniu. U nej je všetko také pocitové, ochranárske, ale nielen voči prírode, voči všetkému krehkému a zraniteľnému. To sú také jej nastavenia. A Vladimír tam má také akoby svietidlo, objekt taký dlhý nainštalovaný.
2: Tá posledná miestnosť galérie Statua je zvyčajne akýmsi takým pomyselným vyvrcholením tvorby autorov a tu vytvorili také spoločné dielo, veľkorozmerný objekt.
1: Gotickú vitráž tam má, že tie štruktúry, on to takto poňal. Je to veľmi také monumentálne dielo.
2: Pán Vladimír Kovažík, sochár. Tá výstava má názov Plus Minus. Môžeme to chápať aj vlastne ako také možno nejaké harmonické vnímanie, narábanie s tvarom, s rovnováhou.
3: Určite áno, ten název vznikl tak, že sme sa bavili, jak to celé pojmout. Zároveň, aby to bolo srozumiteľné ve všech třech řečech, protože si myslím, že to má být srozumitelné všem, takže je to plus minus slovenský, stejně jako český i jako německý, zní stejně a zároveň ta forma té deskripce je latinská. Objevuje se tam U i V, takže U jako UT, V jako Vladimír. A další iterací tady tohoto je objekt UTE, světelný objekt, kde je nápis červený Don't cross the line, což je cross je zase to plus, line je minus, takže ona se to celé prolíná nejenom v tom názvu, ale i v obsahu a řekněme i ve formě některých objektů.
2: To opisujete, alebo dostávate sa k tomu dielu, ktorý je v tej strednej miestnosti, environmentálna téma, ale v tej prvej miestnosti tam máte také výrazné narábanie s tou geometrickou abstrakciou, so štvorcom, s polkruhom.
3: Ja opravdu pracuju jenom s těmi geometrickými tvary, většinově s kruhem, se čtvercem, takže ty geometrické objekty jsou mé a ty ostatní objekty, ty negeometrické i ty větve, to je práce UT a ten velký objekt na konci, který je geometrický, dalo by se říct, že je můj, ale on je náš společný, protože když v té poslední místnosti se podíváte na levou stranu, tak ty kruhy, to je starší práce UT, protože ona se tou geometrií dlouhou dobu taky zabývala a ještě zabývá, ale její, ta poloha, kterou tady vystavuje, je právě ta negeometrická, takže když by si divák našel čas a navštívil její webové stránky, tak tam najde i geometrické tvary. Ona s tím pracuje jinak a to je to, co nás kdysi před těmi lety, co nás k sobě přitáhlo při tom setkání prvním na sympóziu.
2: Vystavujete spolu a spolupracujete na různých sympóziách. Je to dielo spoločné, ktoré je na konci vytvorené taký variabil, aby si to diváci vedeli predstaviť, je to vlastne taký variabil kovový, taká rozeta možno.
3: Přesně, jak jste řekl to poslední slovo, ona to je rozeta a ten objekt vznikl před 10 lety a byl rok umístěný v prostorách Slovenské národní galerie na zámku ve Zvolenu. Tam byla tehdy výzva pro autory udělat nějaký size specific objekt a my jsme jeli tehdy spolu na sympozium do Maďarska, udělali jsme si zastávku a jeden z motivů, který pro nás byl inspirativní, je okno do zámecké kapličky, které je vidět z nádvoří a to okno jsme teda transponovali do tohoto tvaru a umístili jsme to do jednoho oblouku v arkádě, která je na nádvoří, takže divák mohl buď pozorovat ten objekt z toho nádvoří, anebo prošel a zezadu viděl přes tento objekt to okno, které bylo inspirací. Takže je to gotické okno, přetransponované. Potom ještě ten stejný objekt, který má název Bosokulos, byl vystavený ještě na půdě Českého konzulátu v Drážďanech v rámci největšího festivalu české a německé kultury. Tehdy to bylo jenom Dny české kultury v Německu, dneska už ten festival se jmenuje Dny české a německé kultury v Drážďanech a v Ústí nad Labem. Tam jezdím často, UT tam taky byla několikrát pozvaná, takže je to taková věc, která nás taky spojuje tentokrát v Německu.
2: V minulosti jste robili nám teda větší objekty, tu máte vystavené menší a větší, jaké to je ta premena práce v té mírce?
3: Já jsem dělal dlouhé roky jenom ty velké věci, spíš jdu z toho velkého do malého, některé kývadla 5,5 metru, některé 7 metrů vysoké, to byl můj rozměr, ale ne každá galerie je schopná tohle vystavit v tomhle rozměru a v nějakém větším množství, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že přestože mám ateliér relativně velký, tak a ty věci dělám skládací, tak už se nemám kam pohnout, takže si dělám i ty menší věci a ukazuje se, že i o ty zájem galerii vystavovat.
2: Německá výtvarníčka UT Deutz v dielách prepája odkaz, kritickou reflexiu spoločenských a globálnych tém s estetikou a formou diela. Venuje sa konceptu, objektom, inštaláciám, kolážam aj šperkom.
4: Also meistens interessieren mich die gesellschaftlichen Themen und ich versuche mit meinen Arbeiten den Blick zu schulen genauer hin.
2: Najviac ma zrejme zaujímajú spoločenské témy a svojimi dielami sa snažím vytvoriť presnejší, celostnejší, komplexnejší pohľad, ako by pozerať sa za a to naprieč medziľudskými a sociálno-politickými oblastiami. Čiže nevytvoriť si nejaký názor podľa prvého pohľadu na dielo, ale všímať si detaily a analyzovať dielo a odčítať aj ďalšie vrstvy, ktoré sú v diele a za ním vyjadrené. Napríklad na dielach prvej miestnosti pracujem veľa s emóciami, alebo chcem ich aspoň vyjadriť, pretože cez ne sa lepšie vytvára medziľudský kontakt a komunikácia. Využívam na to aj pocity, ktoré súvisia so spomienkami a používam na to aj predmety z bežného života, ktoré na prvý pohľad nemusia s touto témou súvisieť, ale pritom ich denne používame a preto majú aj takýto emocionálny potenciál.
0: Výstavu nemeckej výtvarníčky UT Deutz a českého sochára Vladimíra Kovažíka nazvanú Plus Minus si v Bratislavskej galérii Statua môžete pozrieť ešte do konca tohto týždňa.

koncert Hudba SK, piesne a zbory o vtákoch z tvorby Cikera, Kardoša, Selepčeniho, Mikuláša Mojzesa a Juraja Hátrika. Pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová.

Já když jsem viděla poprvé tancovat tu moji kamarádku, já jsem z toho byla konsternovaná. Ona opravdu ovládla celý klub svojí přítomností. Tam byly další tři stage, ona byla na té největší uprostřed, na pětimetrové tyče na pole dance a vlastně tancovala na takový jako rock. A opravdu jako všechny oči byly na ní a ona opravdu byla ta královna. Mně nepřijde, že by si nějak brala, že ji někdo pozoruje. Jako vůbec ne. Prostě v tom byla neuvěřitelná síla a pro mě to byla velká inspirace. A mě to motivovalo. Já když jsem viděla dobrou tanečnici, já jsem měla vždycky chuť být vlastně ještě víc otevřená nějaký části, o který vím, že v sobě mám taky tuhle tu divokost a že kdybych byla preciznější v přípravách, tak dokážu na té pětimetrové tyči taky jako se tam prostě otáčet a běžet hlavou dolů a ještě prostě se u toho slíknout a ještě prostě jakoby to sebevědomí tam dát. Další věc je právě sebevědomí. Pole dance dokáže dát ženě sebevědomí.

tom patriarchálním prostředí a schématu jsem se ocitla já na té stage, ale přišla jsem si silná, protože moje revolta, způsob, jak to ovládnu, byla skrz ten tanec a skrz moji vlastní sexuální energii. Paradoxně v tom prostředí, kde je opravdu jako silný ten patriarchální systém, je to klub, který slouží k potěše mužů, když to takhle řeknu, a vládnou mu muži a žena tam je jako objekt a tak dále, tak já jsem našla tu sílu v tom, že jako jsem se stoupla na tu stage a měla jsem kontrolu a měla jsem moc a možná jsem se to kompenzovala taky, to, že se tam cítím i v té společnosti, že se jako žena necítím dobře v té společnosti, protože měla jsem nějaké negativní zkušenosti se sexualizovaným násilím a diskriminací mimo ten klub. A vlastně mi přišlo, že v momentě, kdy jsem na té stage, tak já můžu ty muže ovládat skrz tu jejich slabinu, skrz to, že oni vlastně jakoby dojdou do toho bodu, že ten jejich put jim zatemňuje tu mysl a peníze najednou vyměňují jenom za tu moji pozornost a za to, aby mě mohli vidět, za to, aby měli nějaký pocit, který já jim dávám, ale vlastně není pravdivý. Ale to sebevědomí jsem získala hlavně i díky tomu, že se na mě dívali opravdu desítky mužů a chtěli prostě mi říct, že je to hezký, že prostě mám nějaký kouzlo a ono, jako když to posloucháte, tak tomu začínáte věřit a nebyla jsem předtím úplně nesebevědomá, ale myslím, že tam jsem se v jedné fázi dostala do hodně sebevědomí části a pak jsem asi v důsledku jakoby už přetížení toho, co se tam zároveň odehrávalo za traumatické věci, protože to bylo toxické prostředí, tak myslím, že i když jsem si říkala, že tam je nějaká moje persona, která to prožívá, tak jsem začala mít potřebu se ještě víc posouvat a z toho, jak jsem byla obklopená ženami, které měla třeba nějaké chirurgické zákroky na sobě, tak jsem taky si říkala, no a neměla bych přece jenom si nechat udělat umělý prsa a neměla bych ten můj nos nějak upravit a co ty moje zuby prostě a už jakoby já s mýma dlouhýma zdravýma vlasama jsem si říkala, že bych možná měla nosit ještě jako příčesky a už to bylo opravdu hodně mimo. No a chvilku to takhle se mnou bylo a pak jsem se zase dostala do nějaký pejný fáze.

0: Já jsem tam šla, protože jsem chtěla poznat to prostředí a dělala jsem výzkum. A nebyla jsem v situaci, že musím se s každým opravdu jako bavit, abych měla z něj peníze. Ale ty ostatní holky, jo. A já jsem vlastně si vybírala jenom lidi, kteří byli sympatický. A držela jsem si určitou jako hranici, protože jsem nebyla finančně závislá na mém výdělku. Vlastně ten rozdíl je hodně, hodně důležitý asi, tak, protože mě prostě živila rodina a byla jsem student, ale někdo prostě musel. A tam si myslím, že může vzniknout nějaký psychický trauma, no, když ten klient je někdo, kdo je bytostně nesympatický a ještě třeba na ně chce šahat, což není úplně dovolený v těch klubech, většinou tam, kde jsem byla. Taky jsem si bírala kluby, které pro mě byly bezpečný. Protože když jsem dělala ten výzkum, tak jsem to pozorovala a sbírala jsem materiály. Když jsem tam potom v roce 2018 vstoupila, bylo to vlastně ve finále na velmi krátké období, asi 4 měsíců. A když jsem tam vstoupila sama ze sebe, tak jsem ale tyhle situace řešila přímo v těch klubech. A dostala jsem se do velmi napjatých i celkem nebezpečných situacích, které vyústily vlastně v to, že jsem se rozhodla absolutně jakoby z toho prostředí odejít.
1: Co je první tak komplikovanou otočku?
2: Ano.
1: Dobré, já vám ukážem celu a potom si ukážeme postupně, hej, lebo ona je zložena z takých viacerých otočiek. Čiže toto je ako keby prvá. Toto je druhá a ešte tretia, hej, máme tam prehmaty proste v matičke.
3: Duška sa venuje predovšetkým exotic pole dance-u. Na rozdiel od športovejšej formy, ktorej sa venujem aj ja, je tanečnejší a zmyselnejší.
4: Myslím si, že vo veľa percentách u žien, ktoré si vyberú ten pole dance, práve to, že sú korene v tom striptíze, zohráva veľkú rolu, pretože práve tým je ten šport zaujímavý. Ak by niekto proste odsudzoval, že áno, že podobá sa to striptízu, hej, viac, aj proste má pravdu, že sa to podobá striptízu. Kedysi som to akože rozlišovala, že proste, že striptíz môže byť vulgárny, exotik nesmie byť vulgárny, ale už to tak teraz ani nemusí celkom byť, lebo tiež ten exotik má rôzne podoby. Nie je tam len ten športový cieľ alebo ten zdravotný cieľ, hej? Ale je to práve to, že sa tam žena na tých hodinách začne cítiť lepšie. Zase to súvisí s tým, že sa vidí, proste viac sa sleduje v tom zrkadle, ale vytvára si nejakú podobu, ktorá sa jej páči.
1: Môžete si aj toto vlasy rozpustiť, ak chcete.
5: Že to musí byť plný.
4: Tá hodina je o tom, že dá priechod proste tej ženskosti, že sa nebojí byť atraktívna a že vie, že ju nikto za to nebude odsudzovať.
0: Já si myslím, že to, že se ten exotic pole dance dostává do povědomí té společnosti, je pro naši komunitu těch striptérek, mě už tady jako bývalé striptérky, naopak dobře, že najednou nejsem úplně vyčleněná na ten okraj a skrz to, že někdo se ten tanec zkusí, může víc pochopit, že moje práce v tom klubu je vlastně jako docela náročná. Ono to totiž, čím lehčej ten trik vypadá, tím většinou náročnější to bývá udělat. Před 10 lety, v roce 2013, to bylo vnímané ještě pořád dost jako taková jako nežádoucí věc. Teďka už to nikoho tolik nešokuje, to je super. A taky si myslím, že se tam otevírá určitá energie a určitá složka té sexuality, kterou v sobě má prostě každá žena někde. Stejně jako má třeba mateřský pudy někde, jo. Tak prostě tam je taková ta lehkost a taková ta jako energie, která prostě je potřeba za sebe nějak dostat.
3: Vďaka pole dance-u jsem si nanovo přivlastnila svoje tělo, Získala som nad ním kontrolu a začala som si byť vedomá jeho krásy a sily. My ako ženy chceme byť krásne same pre seba, ale niekde v nás je aj časť, ktorá to robí pre uznanie druhých, väčšinou opačného pohlavia. Môžeme mať pocit, že nikdy nie sme dosť, že nedokážeme naplniť pomyselný ideál krásy. Dokážeme sa z tohto kolobehu nejako oslobodiť?
0: Moja sebehodnota sa pro mňa neodvíjí od mýho vzhledu a ani od sexuální atraktivity. Já svoji sebehodnotu hodně kladu na můj intelekt a taky na nějaký jako složky toho přemýšlení a na nějaký jako výsledky možná. Jo, neříkám, že to mám úplně správně nastavený, ale samozřejmě asi vnímám i to, že když jsem atraktivnější, mám větší jakoby sebevědomí, ale myslím, že to není ta jako hodnota. Myslím si, že jakoby hodnota je spíš o tom, co mě jako přežije, což jsou nějaké kvality té duše.